Dim tana na dir tanu tana dere na dim tana na dir tanu tana dere na dim tana na dir tanu tana dere na dim tana na